nik ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách,

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty stopy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčit.